I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: I am Alice DJ.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB.
3: Radio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: bylo 7 hodin.
1: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
2: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, CZ, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
0: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál,
4: my

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB, energie mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB.

0: Verona na rádiu MB nám uzavřela další hodinu, teď už jsme to tak nějak přehoupli, 2 minuty po 8 hodině, krásné ráno vám přeju. Doufám, že ho máte krásné a pohodové, už je tady čtvrtek s datem 24. září. My si dáme zprávy, no a v této hodině Shania Twain, také Farao, anebo třeba opět a Radeček a další skvělá muzika. V 9 hodin nás čeká také dopolední rozjezd, to znamená spousta informací, ta nejlepší muzika, 90. a také soutěž.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio MB.
1: Rádio MB, to podstatné právě teď.
3: Čtvrtek 24. září a na řadě jsou zprávy. Baterie z vyřazených elektromobilů by mohly v Mladé Boleslavi dostat druhý život. Město se zapojilo do projektu, který počítá s jejich využitím pro ukládání energie. Projekt získal celostátní ocenění za inovativní přístup k využití starších baterií. Cílem je podpořit opětovné využití baterií a zároveň snížit množství odpadu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou představil v poslanecké sněmovně. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.
1: Sportovní servis.
3: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Zprávy jsou za námi. Krásný čtvrtek.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
1: We'll be right back.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Narozeninovou show rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
3: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička, Restaurace a motorest Zavadilka, Kultura města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Shania Twain za minutu, 8:15. Pojďme se podívat, jak dnes bude.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
0: Docela se nám ochladilo, čekejme zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé také bouřky. A měřit budeme 12 až 16 stupňů Celsia. Teď si zopakujeme i abecedu. Hezké ráno.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Rádio MB.
1: Víc hitů než semaforů v Polce.
2: 31 seconds and we're going for auto sequence start.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: I když to někdy není tak úplně skvělý, tak to je skvělý, když jste zrovna s Rádiem MB a to je moudro dnešního rána.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu, kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.

0: hodin 52 minut, to znamená, že už za 8 minut, teď už je skoro za 7, tady bude dopolední rozjezd, ale ještě předtím v celou další zprávy a právě do 9, co se týká muziky, Mark Korn, také Aqua, a když se budete slušně chovat, dáme si i Maxim Turbulence, je to tak?
1: Radio MB.

0: kello 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pojďte si poslechnout další zprávy Rádia MB. Na Klenici u Olympie v Mladé Boleslavi začala oprava zvedací lávky pro pěší a cyklisty. Práce se týkají především jejího mechanismu a dalších částí lávky. Během oprav je potřeba počítat s omezením provozu v okolí. Po dokončení bude lávka opět plně k dispozici pěším i cyklistům. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nemá nárok na doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf televize v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50% maximálního nároku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká už zítra čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. A toto utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy končí, nabízíme vám další hudbu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Tak přátelé, máme čtvrtek 24. září a podzim už si definitivně převzal směnu. Já teda zrovna koukám z okna, jak se nám tam zatáhlo. Astronomické léto skončilo včera a teď už to

0: Ale neslyším vás, pojďte pořádně nahlas a úplně všichni, když jste v práci, je to každý slyší, ať to každý ví.
1: A podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou.
0: A teď to přijde. Nádech a naplno.

No proč ne, i takhle se dá začít ten dnešní dopolední rozjezd do 12. To bude výživné, florbal probereme, soutěžit budeme. Pozvu vás na naše narozeniny, protože jsou tady za 50 dnů. Zahraju i na přání, klidně písněte do chatu na našem webu nebo na Instagramu, to je na vás. A těch informací nejen z Mladoboleslavska, no hodně toho máme. To je prostě dopolední rozjezd a já jsem rád, že si ho dáte s námi. Tohle byl Honza Nedvěd, tohle byl Kohout. A my můžeme pokračovat dál, protože teď už je tady Alex Warren. 9 hodin, 14 minut. Krásné dopoledne.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
4: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, parťáková hasičárna, okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, město Mnichovo Hradiště, koupelny Dušička, restaurace a motorest Zavadilka, kultura města Mladá Boleslav, Seidl chlazení, městy z Bezno, Prondo, MB sauny a městská společnost sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Kamarádi, i dnes budeme rozhodně soutěžit. To víte, že jo, ve hře budou dva volňásky na sobotní rock festival do Kosmonos. Pět kapel, krásné prostředí, bezva počasí to vypadá. První vystoupení už ve dvě odpoledne a na pódiu třeba No Talent s Fílou Šubrem nebo mladoboleslavská kapela Seven. Pokud do autokempu Kosmonosy chcete také vyrazit, tak budeme hrát o volňásky a mohu prozradit, že to bude mezi 10. a 11. hodinou. Takže připravte mobilní telefony a číslo 608 125 300. A teď už Pulse Driver Dindada.
1: Špatný signál, my jsme všude. Radio MB. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Dindada.

9 hodin 34 minut venku docela hnus na vlnách Rádia MB, doufám, že i pro vás velmi příjemné. V Mladé Boleslavi nám včera odstartoval zkušební provoz před novou topnou sezonou. Domácnosti napojené na centrální vytápění, ale musí počítat s tím, že si za teplo letos připlatí. Ano, cena totiž vzrostla o několik procent. To bych se divil, kdyby to zlevnilo. Zatím tedy zkušebně oficiální zahájení topné sezony má být tehdy, kdy průměrná denní teplota dva dny po sobě klesne pod 13 stupňů Celsia. To by se třeba u nás doma bláznili. Teď máme na Mladoboleslavsku sichravo 11 stupňů Celsia, jak říkám, docela hnusa. Později odpoledne by to mělo být lepší. Pokračujeme dál. Fresh System. Hey!

0: Do studia nám můžete napsat také vy na Facebooku, na Instagramu a nebo přímo na našem webu. Chat najdete vpravo dole. Já teď reaguju právě na vaše přání. Potřebujeme v práci pořádnou dávku endorfínu, tak ať to duní. Zdraví vás Sparta kolem Martyho z Benátek nad Jizerou. Ať to duní, jo, no dobře, když myslíte...
1: Radio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce. Haha.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Magic FR na Rádiu MB. Už jsme mluvili o tom, že narozeniny dnes slaví zpěvák Jan Nedvěd. Hezké dopoledne, Luky, narušil s nám vysílání, tak teď
1: hezké
0: už
1: hezké dopoledne, v tom jsem dobrý.
0: Teď už se ozvi.
1: Já jsem chtěl jako, víš, nenápadně, že jsem tady taky, tak jsem ti pustil.
0: My jsme si pouštěli dnes dopoledne Kohouta.
1: Normálně Kohouta, jsme si hráli Kohouta. S podvečerem tady u nás začnou ptáci
0: zpívat. Jaká píseň, no, dobrý dos. Jaká píseň se ti vybaví, když se řekne Jan Nedvěd nebo Nedvědi?
1: Hele, no tak jako první asi, i když znám velkou spoustu jejich písniček, tak samozřejmě jsou to Stánky. Ale samozřejmě Kohout, Nad Sázavou, milion, to je, o nich napsali stovky, které byly vydaný a dokonce nedávno jsem četl, nebo vlastně jeho syn, nebo syn vlastně Franty, tak říkal, že jich v šupliku Nedvědi mají tisíce písniček, které vlastně nebyly nikdy vydaný a že oni by chtěli se v tom jakoby prohrabat a některé ty písně ještě jako vydat, protože samozřejmě Franta, ten už tady s námi není, Honza tomu už taky nějaký ten...
0: 80 dneska.
1: No, vlastně, promiň, no. 80, takže určitě za mě by to mohlo být zajímavý počin a co je ještě zajímavý, teda když už mluvíme o Nedvědech, tak vlastně Honza Nedvěd společně s Vojtou Dykem a s Kubou Prachařem, tak dělají teď, nevím jestli O2 Arenu nebo O2 Univerzum.
0: Myslím, že O2 Arenu přímo.
1: Ano. Tak to mi přijde jako naprosto skvělý počin, samozřejmě zazní tam velká spousta písniček bratrů Nedvědů a já jsem se bavil, my jsme měli Honzu Nedvěda mladšího tady na Putně v létě, tak jsem se s ním bavil, dokonce, Romane, ta první O2 Arena už je vyprodaná a teď se chystá další, která už je z půlky vyprodaná. V životě bys neřekl, jako ty třeba,
0: ale jo, já zrovna jeho právě.
1: Že zrovna jako Nedvědov nebo Nedvědi budou mít takovýhle úspěch. A ve spojení s Vojtou Dykem...
0: Víte, já si vezmu Nedvědi, až bude moderátorský souboj na tebe, asi to vypadá. Hele, když udělali Strahov, proč by neudělali O2 Arenu, že jo?
1: Jasně, ale tak tam to byly, to byly ještě otcové vlastně
0: ale
1: legendy.
0: Jsou to vzpomínky a pamětníci tady stále jsou a já ty písničky mám taky rád. Já si občas prostě doma jen tak pustím Kohouta, jo, nebo nějakou písničku od Nedvědu.
1: No, tak já ti a příště až pojedu na kafe, jak vemu kytaru a zahraju ti nějaký písničky.
0: To zas ne, já tam potřebuju trošku úroveň, no, u toho.
1: Prosím.
0: Každopádně Jan Nedvěd není jediný dnešní oslavenec, také hokejista Mladé Boleslavy. Vojta Hradec dnes slaví a to konkrétně 21. narozeniny. Ten mladý klučina.
1: To je, teď jsem chtěl říct, že mě úplně štvou tyhle lidi.
0: Hele, on už reprezentuje vlastně.
1: Ano, ten už má za sebou docela pár úspěchů a před sebou určitě ještě taky. A to v 21 letech. Co my jsme dělali v 21 letech, člověče?
0: No, to nevím, chodili jsme krát do Ferdy tamhle.
1: Jo, to bylo dřív o trošku. Ale... Nebo jestli jsi tam chodil ještě v 21.
0: Ještě jsem tam zašel párkrát. Tak Vojtovi všechno nejlepší a zítra proti Pardubicím chceme body.
2: Rádio MB. Určujeme rytmus v bolce.

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu nových 90,8 km. Dálnic a 50,3 km silnic první třídy. Více o aktuální situaci říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Aktuálně je ve výstavbě 266 km dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Ohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
0: Sportovní servis.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrze. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 10.07. Pokračuje dopolední rozjezd a právě teď jsou ve hře dva volňásky na sobotní rock festival Do Kosmonos. My jsme si s Lukem také říkali, že se pravděpodobně vyrazíme podívat, že vyrazíme za písničkou. Pět kapel, krásné prostředí, myslím, že i bezva počasí, zatím to tak vypadá. První vystoupení ve 2 odpoledne, no a na pódiu třeba No Talent s Fílou Šubrem a nebo kapela Seven. Luky, těšíš se na sobotu?
1: No rozhodně.
0: Jak se oblékneš, protože večer už to zase jako bejt úplně sranda, nemusí nějakou bundičku to bude chtít.
1: Ale to je otázka. Já přemýšlím, že už jako poprvý vyměním kraťasy za dlouhé kaloty, ale uvidíme. No. Ano, přes den je vždycky člověk hrdina a
0: je to tak,
1: zrovna včera nebo předevčírem jsem tady o tom mluvil, že jsem vyrazil do práce v kraťasech a v tričku a ohromně jsem toho litoval, protože co si budeme povídat, kulturák je občas tady dírka někde, takže jsem fičelo a já jsem tady normálně regulérně klepal kosu.
0: Taky jsem o tom mluvil, že seš machírek a tyhle machírky to občas překvapí, to počasí nevyzpytatelný. Ale zpět k autokempu Kosmonosy. Pokud chcete také vyrazit tuto sobotu na koncerty za dáčo, tak se stačí právě teď dovolat k nám do studia jako první. Telefon 608 125 300 a jak už jsem říkal, Fíla Šubr s kapelou No Talent nebo Seven, Checkmate, Syndrom.
1: No a pravděpodobně my dva můžeme dát drink. A ne spolu, s váma.
0: Jo, když nás najdete někde, tak samozřejmě rádi se necháme pozvat.
1: A to my zase úplně neviditelný nejsme.
0: Tak jo, tuhle sobotu, pokud chcete vyrazit do Kosmonos, volejte právě teď a my si dáme právě mladoboleslavskou kapelu Seven, která tam bude.
2: Hudba z našeho regionu.

Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma.

0: AMB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Rádio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Pokračuje dopolední rozjezd, no a přátelé, zbývá 50 dnů do jedné takové narozeninové oslavy, kterou si můžete užít s námi. Pokud máte rádi koncerty, srandu, tombolu, pokud si prostě rádi zaspíváte, pokud se rádi bavíte, potom si nesmíte 14. listopadu nechat ujít akci v Bezně. V tamním kulturním domě oslavíme 7. narozeniny Rádia MB. Co se týká koncertů, tak Green Day Revival, to je záruka toho, že zazní skvělé punk rockové hity. Kapela Alchymie, budete se možná divit, jak jsou na pódiu skvělí. Pop rock nám nabídne právě tato kapela z Chlumce nad Cidlinou. No a pokračujeme. Luboš Odháněl s kapelou Vix, to jsou Domácí barvy. Už několik lidí nám říkalo, že přijde zavzpomínat na mládí, protože s Lubošem jsme se potkávali na tolika zábavách, až to snad není možný. A v Bezně si tohle všechno připomeneme. Není to všechno, přijede i zpěvák, podcaster, bych řekl, Jakub Děkan, takže si zaspíváme, pokecáme, necháme se pobavit. Písně jako Ráno, Děda, Co bejvávalo už není a další Petelice. No a Pekař, další, kterého prostě hodně můžeme a doufáme, že to máte stejně jako my. Tančím, Bůh, Království, Dvě duše. No prostě mejdlo jako blázen. Vstupenky doufám, že už máte, pokud ne, najděte si 7. narozeniny, třeba na www.ticketlife.cz. Vyřiďte si volno na neděli po této akci a užijeme si to. Hodně si to užijeme. Jedna nezodpovězená otázka, Luky, moderátorský souboj. Zda se uskuteční v říjnu a v listopadu někdo bude plnit zase nějakou vypečenou sásku a pěkně se nám strapní právě v Bezně, anebo raději od toho odstoupíme?
1: No, já bych neodstupoval. Tahle hozená rukavice tuším, přišla ode mne, takže...
0: Přišla, já jsem se raději zeptal, jestli už ten strach nějak se nedostal.
1: No, strach je, protože vlastně poslední dvě akce jsem si to vyžral já, poslední dvoje narozeniny.
0: Třetice všeho dobrého.
1: No a právě, že do třetice bych jako nerad úplně. Takže já už teďka pomalu začínám lobovat u těch lidí, samozřejmě, dělám si nový kamarády.
0: Ale tady už to frčí.
1: Ne, samozřejmě. Uvidíme. Doufám, že to tentokrát klapne, ale rozhodně bych o to naše posluchače nerad připravil, protože spoustu lidí se na to jako hodně těší. Ano. Je to další přidaná hodnota, já tedy už méně, ale pokud to klapne, že budeš ty ten, kde bude plnit trest
0: nebo úkol,
1: budu úplně nadšenej.
0: Kdyby náhodou někdo nevěděl, co je moderátorský souboj, tak je to o tom, že Luky si vybere nějakou píseň, já si vyberu píseň a vy hlasujete u nás na Facebooku pro jednu z těch písní, která je vašemu srdci blížší. A ten, kdo potom prohraje, tak vlastně plní nějaký zajímavý úkol. Já jsem třeba chodil v létě, když bylo 40 stupňů, tak jsem měl zimní bundu, měl jsem prostě komplet zimní oblečení, měl jsem lyže, chodil jsem po městě, jezdil jsem v tom autobusem. Aha. No, to byla nádhera. Byl jsem spocený až...
1: Byl jsi taky všude. Frontmanem kapely Lunatic Revival, ano. Tam jsem do toho teda tenkrát šel solidárně s tebou.
0: Ano, ale
1: byl to slušnej trapas.
0: Vzpomínám si i na jednu tvou prohru, kdy jsi musel být tuším oblečený ve vaně, vlastně ve vodě a musel si mi u toho říkat básničku. Taky hezký úkol.
1: Ano, ale to byl jeden z prvních moderátorských soubojů, to už je jako velká historie a těch soubojů proběhlo hodně a z většiny z nich jsou na našem YouTube, možná i na Facebooku dohledatelný videa.
0: Ano, jsou to opravdu úkoly jako nic jednoduchýho, protože já jsem třeba musel jet na kánoji z Mnichova Hradiště do Mladé Boleslavy. A přijel jsem úplně vyřízený. Cestou mě potkali tak nepříjemné věci, že tohle se svět nikdy nesmí dozvědět. Mlč.
1: Mohl bys to pustit, už to bude promlčený, tak...
0: Ne, jo. Necháme to bejt. Dojel jsem do cíle a byl jsem úplně vyřízený, protože jsou tam jako místa, když jedeš z Mnichova Hradiště do Boleslavy, kdy ty tu kánoji... Říkám to dobře, byla to kánoj.
1: Bylo to něco jako kánoj. No,
0: tak ty to musíte přenášet přes některé ty jezy, jo, tak jsem se tam spouštěl z těch krpálů dolů zpátky do vody, no prostě velká jízda, popálený od kopřiv, vyřízený, ruce jsem necítil. No to hele, bych ti, co jsi tam ještě měl zajímavého?
1: Já jsem vlastně musel vařit kotlíkový guláš, na který jsme pozvali na krásnou louku naše
0: pro
1: posluchače.
0: Pro všechny si vařil kotlíkový
1: guláš. Ano, ano, taky samozřejmě legendární úkol. S Kubou Děkanem jsem v Loděnici zpíval na pódiu. Z toho je taky krásný video občas.
0: No představte si to, když prohrajete sázku a musíte vylíst na pódium, kde jste nikdy, no byl si na pódiu, ale nespíval si pro 1000 lidí.
1: Tam bylo víc, kamaráde.
0: Bylo možná ještě víc. A ahoj, je to tvoje a zpívej. Ty, vado, ty jsi tam koukal, já to jako bych...
1: Bylo to, ve mně se to úplně ty pocity a dojmy tak strašně míchaly, že se, jako musel jsem se samozřejmě tam opít, připít, ale zase ne tolik, abych byl schopný tam vylíst, takže musel jsem to korigovat, do nějaký tý náladičky jsem se dostal, ale ta nervozita, to prostě, to nešlo přepít. Bylo to zajímavý, ale jako zpětně na to hrozně rád vzpomínám, protože vlastně to publikum... přesto, že to nebyl asi příjemný zážitek, to nějakým způsobem dalo, fandili, zpívali, tleskali.
0: No já jsem doufal, že tě vypískají a oni tě podpořili, no.
1: No, tak to prostě sympatiák vyleze,
0: no,
1: že?
0: No, nevím právě, no. Dobře,
1: asi to bylo kvůli děkanovi, ale...
0: Nevím, jestli další sympatiák vylezl na pódiu v Bezně, to bylo minulý rok, protože tam si taky plnil
1: a
0: vlastně
1: to bylo horší.
0: Sázku a Luky tam musel být ve skotském kiltu. Aha. Dokonce si sehnal Dudy a musel tam zahrát. Přátelé, pokud jste tam nebyli, doufám, že jste viděli fotky, to taky stálo za to.
1: No, nevím.
0: Co nás čeká letos? Ano, brzy se to asi dozvíme.
1: Určitě se něco dozvíme, no ale pokud my se zase pustíme do moderátorských soubojů, tak já mám už tak půl roku v šupliku jeden krásný úkol, který samozřejmě bych přál tobě a...
0: Jasně, musíš pamatovat na to, že můžeš prohrát, jo?
1: Právě proto jsem s ním ještě jako úplně nevyrukoval, protože toto se mi úplně nechce, teda, no.
0: To naprosto chápu, není to jako jednoduchý, no. Každopádně i tohle nás čeká tedy pravděpodobně 14. listopadu v KD Bezno, takže
1: slibujeme, že vymyslíme nějakou bejkárnu a... My se musíme v těch úkolech, samozřejmě asi nápadů bychom měli milion, jo, ale my se oba dva musíme držet toho, že kdokoliv z nás právě může být ten poražený.
0: Jasně, musí to být splnitelný, musí se to dát, jo, jako, ale jako já se bojím, že často tu hranici přesto jako přelejzáme, když si říkáme, tohle nesmím prohrát. Nesmím, protože tohle dělat nechci.
1: Jasně, ale zatím to nebyly takový úkoly.
0: Kamaráde, já bych na to pódium s Kubou Děkanem a zpívat za to, jak bych to udělal.
1: Ty, to by bylo zajímavý, no. Hele, jako Lunatic si to taky dal.
0: Jasně, no, ale tam bylo 100 lidí a ne 1300.
1: Jo, bylo jich tam řádově no, trochu míň.
0: No, tak vidíš, no. Takže to se ještě dá, no.
1: Ne, jsou to hezký vzpomínky a jak říkám, pokud jste neviděli, pokud jste třeba našimi fanoušky teprve krátkou chvíli, určitě si dohledejte na YouTube nebo na našem Facebooku ty videa. Jsou tam vlastně i videa z příprav naplnění těch úkolů. Je to zajímavý, já bych řekl, že i úsměvný, teda pro nás uvidíme, co na to vy, ale úspěch to mělo vždycky.
0: Jo, něco se tam dajít má, takže nejen koncerty, ale pokud se rádi bavíte, tak doufáme, že si naší narozeninovou oslavu v Bezně nenecháte ujít. 7. narozeniny 14. listopadu a vstupenky na ticketlife.cz.
1: No a pokud do toho půjdete s námi, tak klidně dávejte návrhy na nějaký úkol, který jeden z nás bude plnit.
0: Jo. To mi tenkrát přišlo, ať někdo vyleze na škodovácký komín, no.
1: Jo, výborně, no.
0: Tak něco trošku jiného.
1: My jsme ho vohli. Ne, něco, co se dá splnit, klidně dávejte návrhy a je možný, že právě váš úkol vybereme do Bezna.
0: Jo, a v Bezně bude i pekář a tady je na Rádiu MB.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.
2: Radio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Silver na rádiu MB na Mladoboleslavsku se nám venku chvílemi i čertí žení. Pokud nemusíte, nikam nechoďte. Kávička, čaj a skvělá muzika. Za malou chvíli další Imagine Dragons, Two Unlimited a nebo Ed Sheeran. Jsme rádiu MB.
1: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
2: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Radio MB.
1: Bylo 11 hodin.
0: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Čtvrtek 24. září a na řadě jsou zprávy. Baterie z vyřazených elektromobilů by mohly v Mladé Boleslavi dostat druhý život. Město se zapojilo do projektu, který počítá s jejich využitím pro ukládání energie. Projekt získal celostátní ocenění za inovativní přístup k využití starších baterií. Cílem je podpořit opětovné využití baterií a zároveň snížit množství odpadu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou představil v Poslanecké sněmovně. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.
1: Sportovní servis.
2: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Zprávy jsou za námi. Krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

0: Moje barvy, tvoje jistota.
1: Hezké dopoledne, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Teď je něco z našeho domácího hřiště. Dnes v 11 hodin se u Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi uskutečnilo slavnostní představení památníku RAF a pietní akt. Takže pokud máte cestu kolem letiště, možná se tam můžete stavit a podívat se. Máme nový památník. No a Mladá Boleslav dnes žije, ačkoliv to počasí nic moc. V 11 začalo také představení Kytice na malé scéně městského divadla. A odpoledne pak najdete program pro děti, rodinný den v přírodě nebo třeba jógu pro náctileté. Když budete hledat, nudit se rozhodně nemusíte. My vám k tomu budeme hrát tu nejlepší muziku.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

jak děravý, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Pěkné dopoledne, pokud bude počasí přát a zatím to vypadá, že by mohlo, tak by se mohla nadcházející sobota stát ideálním dnem na pozorování noční oblohy. Měsíc totiž chystá neuvěřitelnou podívanou, a to dokonce nejen jednou, čeká nás totiž takzvaný sklizňový úplněk. Měsíc prostě v následujících dnech bude vycházet o něco dříve. Tehle název souvisí s obdobím sklizně. V minulosti bylo přirozené světlo po západu slunce mimořádně důležité pro zemědělce, kteří potřebovali dokončit práci na polích. Měsíc, který během několika večerů vycházel krátce po západu slunce, jim poskytoval dodatečné světlo. Během úplňku se měsíc navíc bude nacházet velmi blízko Saturnu. I to slibuje nějakou tu podívanou. Takže pokud se domů budete vracet později, nikoli v sluníčko, ale měsíc vám na cestu posvítí.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Počasí dnes dopoledne teda nic moc, čekejme zataženo až oblačno s občasným deštěm, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty pro dnešek 12 až 16 stupňů Celsia. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepší, hurá, oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta, beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Černé sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
2: Hezké dopoledne, pokračuje dopolední rozjezd. Florbalisté Mladé Boleslavy včera vstoupili do nového ročníku Champions Cupu a bohužel porážkou. Švýcarskému týmu Florbal Thurgau podlehli venku 4-6. Nic ale není ztraceno, odveta v boleslavské Amix aréně se bude hrát ve čtvrtek 1. října od 6:30 večer. Tak vyrazíme florbalisty podpořit a já věřím, že to otočí a postoupí.
7: Rádio MB.

0: Radio MB.
1: Nemyslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pojďte si poslechnout další zprávy Rádia MB. Na Klenici u Olympie v Mladé Boleslavi začala oprava zvedací lávky pro pěší a cyklisty. Práce se týkají především jejího mechanismu a dalších částí lávky. Během oprav je potřeba počítat s omezením provozu v okolí. Po dokončení bude lávka opět plně k dispozici pěším i cyklistům. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nemá nárok na doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf televize v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50% maximálního nároku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká už zítra čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. A toto utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy končí, nabízíme vám další hudbu.
3: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztančit to s námi.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše společnost.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Bezno si nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Triobar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu nových 90,8 km. Dálnic a 50,3 km silnic první třídy. Více o aktuální situaci říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Aktuálně je ve výstavbě 266 km dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Kohřelic na Mikulov a dál na Rakousko nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
0: Sportovní servis.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrze. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. A kluci, tanec je i pro vás. Je to sport plný pohybu, rychlosti, rytmu a energie. Tak pojďte ukázat, co ve vás je. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi, v Bakově a v Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi

děravej je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: love is the answer.
1: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 15. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
2: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Jirka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Čtvrtek 24. září a na řadě jsou zprávy. Baterie z vyřazených elektromobilů by mohly v Mladé Boleslavi dostat druhý život. Město se zapojilo do projektu, který počítá s jejich využitím pro ukládání energie. Projekt získal celostátní ocenění za inovativní přístup k využití starších baterií. Cílem je podpořit opětovné využití baterií a zároveň snížit množství odpadu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou představil v Poslanecké sněmovně. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Zprávy jsou za námi. Krásný čtvrtek.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Máte doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. Přijďte vyzkoušet karibské tance pro děti. Čeká nás salsa, bachata, merenga, spousta energie, zábavy a nových kamarádů. Kurzy máme pro děti od 4 do 6 let a od 6 do 10 let. Tancujeme v Domě kultury v Mladé Boleslavi. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance, roztančit to s námi.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Radio MB.

0: DJ Bobo, everybody, no tak já doufám, že vy všichni už jste tady taky se mnou, že jste připravený na náš odpolední úlet. Kamarádi, je to tady 14. za námi, no a já jsem se na chvilku tady ve studiu usadil a pro vás budu ladit tu nejlepší muziku. Já jsem tady včera pochválil počasí, už to nesmím dělat, protože dneska se nám to zase trošku sklouzlo, ale žádný strachy, na zítra už máme být minimálně bez deště, no a v sobotu, kdy nás čeká jedna hezká akce v autokempu Kosmonosy, tak tam už si užijeme dokonce prý sluníčko a 21 stupňů, to znamená na festival a na pivko pod čirým nebem, ideální teplota. No ale každopádně my se pojďme věnovat předpovědi tady u nás, respektive tady u mě v odpoledním úletu. Před námi Marek Ztracený, dáme si Fleetwood Mac, dáme si Pulse Driver a hned po mém úvodu už je taky Ella Henderson. Já už vám tedy přeju co nejpohodovější čtvrteční odpoledne. Za chvilku se mrkneme na sexuální život žiraf. Ano, jste v odpoledním úletu, nevím, čemu se divíte. Takže o tohle téma vás určitě neochudím, ale teď už je tedy slíbená Ella Henderson společně s Radimental, dáme si jejich alibi. Tak mějte fajn den.
1: Radio MB.
2: Posloucháš správně.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

Víte, co je skvělý, že za ty léta, co jsem tady za mikrofonem odpoledního úletu, jste ode mě zvyklí už na ledacos, takže ať už tady plácnu cokoliv a ať už si tady rozebíráme jakýkoliv téma, nikoho to rozhodně nepřekvapí. Možná toho, kdo je tady novej, možná si někdo zaklepe na čelo, ale neuděláte s tím vůbec nic. Moje pozornost a moje hlava zkrátka přitahuje zajímavý, ale hlavně bizarní informace. Nevím, jak to dělám, ale dneska mě zaujal sexuální život žiraf. Protože prý žirafy jsou homosexuálové a až 90% sexu u žiraf probíhá právě mezi samci. Když se tedy chtějí pářit a rozmnožovat, tak samozřejmě si k tomu přizvou žirafici, ale jinak spolu prý samci flirtují, předvádějí námluvy, navazují blízký vztahy, no a právě často dochází mezi nimi i k sexu. No tak jste zase o něco moudřejší, zase jedna zajímavá, ale úplně zbytečná informace, ale můžete to třeba večer u piva rozebrat. Teď už jdeme do další muziky. V odpoledním úletu právě pro vás letí Pulse Driver. Tak si užijte muziku a zkuste trošku vstřebat to, co jste se právě teď dozvěděli. Radio MB.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Bezno si nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Radio MB.

0: Parádně rozjetý máme čtvrteční odpoledne s rádiem MB. Vy ještě stále posloucháte odpolední úlet. Před námi už 15. hodina. Nám dozněl Giant Rook, Somebody Like You. Já vám do 15. pošlu ještě třeba skupinu Holky. Ale kamarádi, pokud se vám zdá, že už venku je zima, že to počasí už zkrátka nestojí za nic, tak za prvý jsem vám slíbil v sobotu hezký počasí, ale na druhou stranu může být ještě hůř, protože na některých částech naší republiky už dokonce zasněžilo, a to překvapivě tedy na Sněžce. Na české nejvyšší hoře se objevily dneska kolem poledne vločky a dokonce i slabý sněhový poprašek. No a teploty tam ráno byly už kolem nuly. No tak včera jsme tu měli první podzimní den, no a evidentně na Sněžce už jsou o jedno roční období dál. Takže buďme rádi za to, co máme tady u nás v Mladé Boleslavi, v této nadmořské výšce jsme ještě relativně v pohodě. No ale dobrá zpráva, to může být tedy alespoň pro lyžaře, kteří už se nemůžou dočkat, ale myslím, že na lyže je přeci jenom ještě brzy. No a my jdeme dál za muzikou Holky a Já tě postrádám. Taková je hudba na Rádiu MB.
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pojďte si poslechnout další zprávy Rádia MB. Na Klenici u Olympie v Mladé Boleslavi začala oprava zvedací lávky pro pěší a cyklisty. Práce se týkají především jejího mechanismu a dalších částí lávky. Během oprav je potřeba počítat s omezením provozu v okolí. Po dokončení bude lávka opět plně k dispozici pěším i cyklistům. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nemá nárok na doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Pravomocně o tom rozhodl Pražský městský soud. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf televize v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50% maximálního nároku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká už zítra čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Ško Energo aréně přivítají Dynamo Pardubice. A toto utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy končí, nabízíme vám další hudbu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Doma malého tanečníka nebo tanečnici? Roztančete to s námi v Cool Dance. V našem tanečním kroužku děti rozhýbeme, naučíme je vnímat rytmus a zlepšíme jejich koordinaci i pohybové dovednosti. Čekají je standardní i latinskoamerické tance. Spousta energie, zábavy

0: Dobrovici. Odešlete přihlášku na našem webu a první lekci máte zdarma. Více informací a přihlášky na cooldance.cz. Cool Dance. Roztanči to s námi.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: vášně. Včera jsem chválil počasí, dneska se nám zkazilo. Na začátku dnešního odpoledního úletu jsem počasí pomlouval a podívejte se, slunce se nám přece jenom ukázalo. No a hned v zápětí zase pokazilo. Dneska je to tam zkrátka jako na houpačce, ale já to zkusím nějak vybalancovat. Snad na ten víkend se mi podaří to počasí opravdu zajistit. No a kamarádi, do nový hodiny pro vás mám opět připravenou spoustu fajnový muziky. Ice MC, Tom Earthway, dáme si Picture This, Coldplay, no a spoustu dalšího. No a pro vás, pánové, mám jednu zajímavou informaci a můžete to zkusit rovnou třeba dneska aplikovat. Protože podle jednoho výzkumu z Oxfordské univerzity, tak muži, kteří se setkávají s přáteli nejméně dvakrát týdně, jsou zdravější a psychicky setkávací akce, ať už sport, hospoda nebo obyčejný pokec, posilujou přátelství, snižujou riziko deprese a úzkosti, no a dokonce urychlují zotavení. Takže kluci, tohle to je oficiálně vědecká výmluva pro další večer s vaší partičkou. No, já to v tomhle směru rozhodně nezanedbávám, nepodceňuju. No a potom, co jsem zjistil právě tuhletu informaci, budu muset asi ještě přidat, nebo minimálně přestanu mít výčitky, že furt někde trajdám. Každopádně ale my vyrážíme do další muziky, ta je pro psychický zdraví taky určitě hodně důležitá. Takže jdeme se léčit a jdeme relaxovat s Ice MC Dark Knight Rider.
1: Rádio MB.
2: Rádio MB.
1: Kde končí signál,
2: my

tak děravý, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Zapni a neřeš.

0: den. Vy ten dnešní, tedy čtvrteční, s datem 24. září trávíte s rádiem MB. No a neuplyne taky ani jeden den, kdyby americký prezident Donald Trump neprohlásil nějakou moudrost. No a jedna z těch nejčerstvějších je, že by změnil název umělé inteligence, tedy AI, protože prý slovo umělá podle něj zní, jako by šlo o něco falešného. Místo toho proto navrhuje používat název superinteligence, tedy v američtině by to znělo nějak jako superintelligence. Trump taky tvrdí, že tahle ta technologie může změnit svět víc než průmyslová revoluce a naznačil, že by se právě nový označení mohlo postupně objevit i v dokumentech americké vlády. No také já myslím, že kdyby si americký pan prezident prosadil být jenom tisícinu z toho, co mu přijde dobrý a úžasný, tak je svět vzhůru nohama. No ale v tomhle případě, ať si umělý inteligenci říká, jak chce, a nemůžu mluvit za všechny, ale pro mě to zůstane asi už stále umělá inteligence. Ne, že bych na tom názvu nějak lpěl, ale člověk si na to tak nějak zvyknul. No mám takových věcí zažitých víc. Například Tuzemák pro mě pořád bude Tuzemák a letiště Ruzině pro mě bude vždycky letiště Ruzině. Pokud tedy Donald Trump nemá jiný názor.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Zapo.

0: Dneska jsme se byli s Romanem, kamarádi, podívat v autokempu Kosmonosy na místo, kde už v sobotu vypukne rock festival. Už tam stojí dokonce první velký stan, takže pomalu, ale jistě se připravuje. No a vy můžete vyrazit s rádiem MB úplně zadarmo. Kapely Fanny, Checkmate, Syndrom, No Talent s Fílou Šubrem, Seven s Tomášem Karglem. Takže spousta fajn muziky a takový rozloučení s letní festivalovou sezónou. Počasí má být taky ideální, 21 stupňů a slunečno, takže co chceme víc. Jak už jsem říkal, s rádiem MB můžete vyrazit úplně zadarmo. No a v dopoledním rozjezdu vám ještě zítra budeme rozdávat lupeny na tuhletu skvělou akci. Poslouchejte mezi 9 a 12 na výzvu moderátora, se dovolejte sem k nám do studia a lupeny jsou vaše. A víte co? Já vám je teď taky nabídnu. Pokud se mi právě teď ještě do 16. hodiny dovoláte na telefon 608 125 300, tak i ode mne dostanete dva lupeny na sobotní rock festival v autokempu Kosmonosy a rozhodně se tam uvidíme, protože my si něco takového ujít rozhodně nenecháme. Teď už ale, kamarádi, je to ode mne vše, do 16. ještě čekám na váš telefon, no a potom už do studia vpadne Roman, takže já se loučím, těším se na vás zítra, a nebo v sobotu v Kosmonosech. Takže ahoj!
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 6 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: A teď vám nabízím další zprávy Rádia MB. Mezi Bakovem nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm vznikne nový úsek cyklostezky Greenway Jizera. Trasa bude dlouhá zhruba 3,2 km a má oddělit cyklisty a pěší od frekventovaných silnic. Dokončení nové cyklostezky se předpokládá do konce roku 2028. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v následujících 15 měsících zahájit stavbu nových 90,8 km. Dálnic a 50,3 km silnic první třídy. Více o aktuální situaci říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Aktuálně je ve výstavbě 266 km dálnic a silnic první třídy. To jsou především obchvaty měst a obcí. Vládou schválený rozpočet zároveň umožní zahájit další stavby, například dálnici D52 z Pohřelic na Mikulov a dál na Rakousko, nebo D55 mezi Napajedly a Babicemi. Velmi rychle přitom zároveň může pokračovat finální příprava dostavby severních částí Pražského okruhu nebo i středočeské dálnice D3. Tam už na obou stavbách běží výkupy pozemků.
0: Sportovní servis.
2: Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górniku Zabrze. Takové byly další zprávy Rádia MB. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké odpoledne, tady je Mladoboleslavské rádio MB, u mikrofonu Roman, začíná tedy hodina s Romanem. A začneme hezky pěkně informací, že na našem Facebooku před malou chvílí byla spuštěna soutěž. Soutěžíme o volňásky na sobotní rockový festival do Kosmonos. Tak se tam podívejte, stačí do komentářů napsat, že prostě chcete vyrazit, že se chystáte, můžete klidně označit s kým. No a my zítra vybereme hned dva výherce, vždycky dvou volňásků. Tak to je příjemný začátek hodiny s Romanem, ještě jednou vás vítám, budeme spolu do 17. hodiny, zatímco budete klikat na Facebook, tak já vybírám další muziku pro lepší náladu. Krásné odpoledne!
1: Rádio MB.

0: Chází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Hezké odpoledne, no docela slušně nám dnes na Mladoboleslavsku dopoledne sprchlo, teď už se počasí umoudřilo, dokonce sluníčko vykouklo, příjemné. My jsme se právě dopoledne byli podívat u Leteckého muzea v Mladé Boleslavi. Tam byl, přátelé, slavnostně představen nový památník letcům RAF. Připomíná hned 37 příslušníků z Mladoboleslavska, kteří během druhé světové války bojovali za svobodu Československa. Jejich jména během pietního aktu přečetla pětice radních a jejich památku přítomní uctili minutou ticha. Můžete se podívat na fotky, najdete je na našem Facebooku a článek by už měl být i na našem webu radiomb.cz.
0: Radio MB s

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezké odpoledne, čtvrteční, zima už se pomalu, ale jistě hlásí o slovo. Důkazem je situace, která nastala dnes na Sněžce. Napadl tam vůbec první sníh. Už teď je ale jasné, že nevydrží dlouho. Nebojte se, zima se ještě nadvládu převzít nechystá, v dalších dnech se má totiž oteplit, a to poměrně výrazně. Bude krásně. Krásné je to i na našem Facebooku. Připomínám soutěž, která tam probíhá, můžete vyhrát volňásky na sobotní rockový festival v Kosmonu. Mimochodem o tyhle volňásky budeme soutěžit ještě zítra i v našem vysílání v dopoledním rozjezdu mezi 9 a 12 hodinou. Tak nezapomeňte poslouchat. Já teď mikrofon předávám Davidovi, už se na vás těší, bude s vámi mezi 17 a 18. Jak ho znám, zajímavými informacemi se bude jenom hemžit.
1: Radio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Čtvrtek 24. září a na řadě jsou zprávy. Baterie z vyřazených elektromobilů by mohly v Mladé Boleslavi dostat druhý život. Město se zapojilo do projektu, který počítá s jejich využitím pro ukládání energie. Projekt získal celostátní ocenění za inovativní přístup k využití starších baterií. Cílem je podpořit opětovné využití baterií a zároveň snížit množství odpadu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc zvažuje snížení hranice trestní odpovědnosti z 15 na 13 let u nejzávažnějších trestných činů. Vychází přitom z analýzy ministerstva, kterou představil v Poslanecké sněmovně. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku. Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.
1: Sportovní servis.
2: Hokejová reprezentace do 20 let vstoupí do nadcházejícího mistrovství světa juniorů v Kanadě zápasem proti Norsku v sobotu 26. prosince. Svěřenci trenéra Jana Tomajka, kteří budou obhajovat stříbrné medaile, se představí v základní skupině B v Edmontonu. Rozpis turnaje zveřejnila Mezinárodní federace na svém webu. Zprávy jsou za námi. Krásný čtvrtek.
1: Radio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Je čtvrtek 24. září, svátek slaví Jaromírové a dnešek patří světovému námořnímu dni. Takže pokud jste dneska strávili den na souši, máte za sebou vlastně úplně obyčejný den. A jestli jste náhodou námořník, tak přejeme krásný svátek a hlavně pevnou palubu. My ostatní máme naštěstí své jistoty, silnici, parkoviště a člověka, který vám zabere poslední volné místo. Za malou chvíli se podíváme na jedno fotbalistu, jak se může dostat do sportovních zpráv úplnou náhodou, není to fotbalem, no a budu mít i jednu pracovní nabídku, tak zůstávejte s námi.
1: Radio MB.
2: Víc hitů než semaforů v Polce.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Tady je vaše Rádio MB a teď mám pro vás jeden krásný příklad toho, jak se člověk může dostat do sportovních zpráv úplnou náhodou. Představte si, jeden anglický fotbalista se během zápasu připravoval na hřišti a nějak se dostal do cesty válci, který upravoval trávník. Jo, to je to tak. Tenhle fotbalista skončil pod ním a incident okamžitě obletěl internet. Takže nová rada pro fotbalisty, před zápasem kontrolujte nejen soupeře, ale taky zahradnickou techniku. Čtvrtek 24. pokračuje, hezký den.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek!
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Domu kultury vám přeju krásný podvečer s rádiem MB a teď pro vás mám i jednu pracovní nabídku. Já bych si ji osobně nechal vytisknout a zarámovat. V jedné americké škole vzniklo místo zvané Fart Corner, tedy kout pro prdění. Učitelka tam dětem vytvořila speciální místo, kam mohou odejít, když potřebují prdět. No a tomu se říká samozřejmě gas station, takže jestli někdy budete mít pocit, že české školství jde špatným směrem, vzpomeňte si, že někde už mají ve třídě prdící koutky. Jsme Rádio MB, těším se na vás opět zítra po 17. hodině. Mějte se krásně.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pojďte si poslechnout další zprávy Rádia MB. Na Klenici u Olympie v Mladé Boleslavi začala oprava zvedací lávky pro pěší a cyklisty. Práce se týkají především jejího mechanismu a dalších částí lávky. Během oprav je potřeba počítat s omezením provozu v okolí. Po dokončení bude lávka opět plně k dispozici pěším i cyklistům. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nemá nárok na doplacení manažerského bonusu za rok 2024. Pravomocně o tom rozhodl pražský městský soud. Odvolací senát tak potvrdil prvoinstanční verdikt, který Součkovu žalobu zamítl. Někdejší šéf televize v ní žádal zhruba 1,3 milionu korun, aby jeho konečný bonus činil 50% maximálního nároku.
0: Sportovní servis.
2: Hokejisty Mladé Boleslavi čeká už zítra čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Ve Škoenergo aréně přivítají Dynamo Pardubice. A toto utkání začne v 17 hodin a 30 minut, no a půjde o první vzájemný souboj obou týmů v nové extraligové sezóně. Zprávy končí, nabízíme vám další hudbu.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno. Tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Kde končí signál? My

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse. Obsession.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD bez nosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458
7: www.cornell.cz. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: 7 let? To už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: Radio MB. Radio MB.

0: Poslat pár korun na dobrou věc je kapka v moři. Ale když se stanete dobrým andělem na dobrýanděl.cz, když pomáháte pravidelně každý měsíc, to už není kapka. To je moře pomoci pro rodiny s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Děkujeme.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Zapni a neřeš.
3: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Narozeninovou show Rádia MB v KD Beznosy nenechte ujít. 14. listopadu 5 koncertů, zábava, drinky, dárky a bohatá tombola.
1: Prostě slavíme 7. narozeniny. Akci vám přinesou instalatérství Kornel Jaroslav Jiroušek, pivovar Bakalář, multikino Sinestar, Parťákova hasičárna, Okna Sukorady, Diesel Auto Junek, Antolin Libáň, Zimrstav, Trio Bar Mladá Boleslav, Magna, Město Mnichovo Hradiště, Koupelny Dušička CZ, Restaurace a Motorest Zavadilka, Kultura Města Mladá Boleslav, Seidl Chlazení, Městy z Bezno, Prondo, MB Sauny a Městská společnost Sportovní a rekreační areály. Podporujeme dobrého anděla. Vstupenky se už prodávají na www.ticketlife.cz.
2: Rádio MB.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB. Rádio

0: Posloucháš správně.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.

0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 7 let, to už by měl člověk konečně dostat rozum. No, Radio MB ho pořád nemá. Radio MB slaví 7. narozeniny. A protože dort, svíčky a nudné gratulace fakt nemusíme, pozvali jsme pekaře Jakuba Děkana, Luboše Odhánila, Alchymii a Green Day Revival. 14. listopadu Kulturní dům Bezno, tombola, dárky, narozeninová show a pořádná party. Radio MB slaví 7. Přijď si to užít. Vstupenky najdeš na www.ticketlife.cz.
1: www.radiomb.cz. Noc plná 90.